0: Ovšem, Tobiášem jich uznám už od dětství. Má dva syny, Jeníka z první manželky a Vaška z druhé. Z těch neznám ani jednoho, ani druhého.
1: To je pravda. Vy jste si ale před dávnými lety rukou dáním před svědky zavázal, že dáte dceru svou jeho synovi.
2: A za kterého to syna vlastně mluvíte?
1: Za kterého? Vždyť nemá než jednoho Vaška. Druhý syn z první ženy je tulák a nezvěda, nikdo o něm neví.
0: No a jaký pak je ten Vašek? Proč jste ho nepřivedl hned sebou?

ani veľký, ani malý, ani tučný, ani suchý, ani chromý, ani hluchý, ani furný, ani hloupý, ani veľký, ani malý, ani tučný, ani suchý, ani chromý, ani hluchý, ani furný, ani hloupý, marno tratí, ani schopí. Slovem všetko vníše pravde, telo jako lípa zdravé, telo jako lípa zdravé, statek za 30 000, statek za 30 000.

0: Tovim a moza to sali cvoje šivo.
1: Upusti nebo neupusti, na tom málo záleží. Zavázal jsem se, to by jášníkovi před svědky.
0: Ale prosím tě, muži, jak je to závazek?
1: Zde mám černé na bílém, podepsání mícha i krušina i svíčka.

Oh, alle Mosenko!

Повесли, дамки добре рады, знам себе в шемшати.

0: Ale kdo pak ty 300 mi vyplatí?
1: Já sám.
0: Vy snad ne za sebe? Vám svou Mařenku neprodám ani za milion.
1: Nebuď hloupý, pro sebe ji nechci. Mám jedné ženy už až po krk. Což nevíš, že vyjednávám za syna souseda Tobiáše Míchy? Jak bude věc potvrzena, dostaneš 300, ale pak hned hajdi odtud.
0: Nože, staníš se, 300 jsou 300.

Papiru со знамена сенцу.

Ohlašujeme slavnému publikum, že se tu dnes jakožto při slavné pouti provozovatí bude znamenitá nikdy předtím nevídaná komedie na provaze na koni i na zemi, kdežto zvláště slečna Esmeralda Salamanka prováděti bude znamenité a neslýchané skoky, pak opravdový jeden indián z otahitánských ostrovů 50 tisíc mil odsud vzdálených polikati bude židl, vidličky a nože, načež pak vystoupí nejznamenitější kos. Totiž živý amerikánský medvěd bude se producírovat slavnému publikum se zvláště drezírovanými kumšty a konečně se slečnou Salamankou sem zvláště z Frankreichu při

0: velké neštěstí. Franta se opil v dolejší hospodě tak, že se nemůže na nohy ani postavit a nechce dnes mermo mocí dělat i medvěda.
1: Jakže, jakže, náš nejpěknější kos, medvěd by nevystoupil, slávný kankán by se neprovozoval. Ne, ne, ne, to nemůže, to nesmí být. Musíme hledat jiného, snad někdo ve vsi, některý kluk.
0: Ten by to vybreptal a lidé by se nám smáli, kde ho také hned vzíti. Musí být i vyrostlý, aby se mu medvědí kůže hodila. Lidé se tam už scházejí, nezbývá už ani času někoho hledati.
1: O všech všudy Esmeraldo!
2: Ach, to tam umím lovit, to bych si nevzal. To by byla radost, cece a bez by se koko koupala.
3: Jo, se líbit, jo, bych byl.
0: Tomu by ta medvědí kůže slušela, jako by mu byla přirostla.

Můžete se mít u nás dobře, Lué. Peněz máme vždycky nazbyt. Jíst a pít, co hrdlo ráčí, a plnou svobodu. A svoboda frajkům štířu znamená mnoho.

jak se po latinsku říká. Skoro všichni lidé jsou víceméně komedianti, jenže ne každý svou komedii tak dobře provádět umí.

0: bude všecko v pořádku.
1: Že si vezmeš Mařenku Krušinovou za ženu.

0: čeká šuš na peníze. No mě jen malé strpení. Jak bude smlouva podepsána, budeš vyplacen na krejcar.
1: O, ty hanebnosti!
0: No, a ty, Mařenko, vezmeš si na mých

Otče mýho, teď snad přece uznáte, že s Vaškem ničeho není, vždyť nemá ještě rozum.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali nahrávku opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Zpívali Gabriela Beňačková jako Mařenka, Petr Dvorský jako Jeník, Jindřich Jindrák jako sedlák Krušina, Marie Veselá jako Ludmila jeho žena, Jaroslav Horáček jako sedlák Mícha, Marie Mrázová jako Háta jeho žena, Miroslav Kop jako Vašek, Richard Tomák jako Kecal, Alfred Hampl jako principál komediantů, Karel Hanuš jako Indián a Jana Jonášová jako Esmeralda. Pražský filharmonický sbor vedl Josef Veselka, Českou filharmonii řídil Zdeněk Košler.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Pane profesore, dobrý den, vítám vás opět v Dakápu.
1: Děkuji a já se vás hned na začátku, Lukáši, zeptám, co byste mi řekl, že je balada.
0: Aha, tak to já bych se nejdřív vylhával. Začal bych s tím, že to je jakýsi specifický útvar epického básnictví.
1: A patrně byste asi k tomu dodal, že jeho námětem bývají pochmurné, tragické nebo strašidelné příběhy.
0: Tak,
1: to je pravda, ale ono by bylo asi správné si připomenout, že s baladou se potkáváme kdesi na jihu Francie a v Provence, ale už ve 12. století, jenže tehdy jsou to taneční písničky. Později dostává balada trochu epický obsah a tuto formu užívají často provansálští truvéři a severofrancouzští trubadůři a mezi nimi nikdo menší než dvorní básník, sekretář a co nejvíce přítel krále Jana Lucemburského, Guillaume de Machaut.
0: To je častý host v našich pořadech.
1: To je dobře. V Itálii se pak k těmto písničkám říkalo balata, snad aby se ještě víc zdůraznil jejich taneční charakter. V 15. století vytvoří svůj literární typ balady François Villon. Další vývoj, a to jak v poezii, tak v hudbě, je silně pod vlivem baladických zpěvů skotských a irských, které přinesly onen zasmušilý ráz, typický pro baladické skladby severské a také pod jejich vlivem pro všechny balady 19. století. Ať už výjdou z pera Byronova, Goethova či Mickiewiczova, nebo Schubertova, Lévého či Wolfova.
0: No a když už jste, pane profesore, vyslovil jméno France Schuberta, poslechněme si jednu z nejkrásnějších baladických skladeb minulého století. Schubertova Krále duchů. Hudebně i textově dílo v skutku geniální, které dodnes nestratilo nic na své působivosti.

0: Jako své opus 1 označil 17-letý Schubert tuto baladu o nešťastném otci, který se synkem v náručí projíždí tryskem začarovaný les, v němž vládne král duchů. Když dojedou do cíle, chlapec je mrtev. Zda jej zahubila prapodivná, zlovolná moc krále duchů nebo otcovo stále pevnější a urputnější obětí, to už nikdy nikdo nevysvětlí.
1: Je to první z více jak 600 Schubertových písní a také první z velké řady těch, které skladatel komponoval na slova Johanna Wolfganga von Goethe. A Goethe je shodou okolností básník, který zejména v 19. století patří k nejvíce zhudebňovaným. Připomeňme Beethovena, Mendelssohna, Schumana, Mahlera nebo Wolfa.
0: A právě Hugo Wolf byl vedle Schuberta jedním z nejvýraznějších a nejplodnějších písňových skladatelů. Jedna dokončená a jedna nedokončená opera, symfonická báseň Pentesila, několik komorních a sborových skladeb a půvabná italská serenáda pro smyčcové nástroje doplňují jeho skladatelský odkaz, uložený do více jak 250 písní. A jeho výběr textových předloh? Tam nacházíme taková jména, jako je Lénau, Rückert, Heine, Eichendorff, Goethe, Shakespeare, Michelangelo a hlavně Eduard Mörike, který mu byl obzvlášť blízký. Mezi mnoha skladbami na jeho verše zaujímá výrazné postavení balada Feuerreiter, tedy mohli bychom říci podle překladu Ivana Slavíka Ohňový jezdec, kterou Wolf napsal za jednoho podzimního dne roku 1888.
1: Pane profesore, promiňte, že vás přerušuji, ale to je možná na těch písních jedna z těch krásných věcí, že píseň je skladba, která může vzniknout během jednoho jediného dne.
0: Ano, a právě Wolf je typickým dokladem toho, protože o něm je známo, že napsal řadu písní během týdne. Čili nejednu, ale možná i dvě nebo tři písně, nebo celý cyklus za týden.
1: Takže se vraťme k Ohňovému jezdci.
0: To je taková zajímavá věc. Karl Löwe byl sám skladatel, byl velký ctitel Wolfův a přesvědčil ho, aby přepracoval právě tohoto Ohňového jezdce pro sbor a velký orchestr. A v téhleté podobě se ta skladba dožila velké řady prevedení. Je to veliký dramatický zpěv o požáru, při němž mlýn na samotě zavsí lehne popelem. Po mnoha letech pak najde mlynář ve sklepě kostru ohnivce, který za ten požár zaplatil životem.

0: Když v roce 1823 vyšla kniha písní Heinricha Heineho, její autor pochopitelně netušil, že o několik let později jiný bouřlivák, Robert Schumann, dychtivě sáhne po jeho poezii, a to nejen pro svůj nádherný cyklus Láska básníkova, ale také po baladickém textu o dvou granátnících, který Heine podle vlastních údajů napsal už roku 1816. Tohle datum je, myslím, s ohledem na obsah textu i skladby dost důležité.
1: Dva Napoleonovi vojáci se po dlouhé době vracejí z ruského zajetí domů a cestou se doslechnou, že Francie už není Francií. Císař byl poražen a zajat. A tehdy žádá jeden z nich, zcela vyčerpaný a zničený, svého druha, aby mu pomohl se do Francie dostat, aby ho pohřbil ve francouzské zemi, a to s puškou a šavlí. Proč? Protože císař Francie pojede jednou kolem jeho hrobu a on jej i odtud chce chránit.

Begrab mich in Frankreich.

0: Počátkem minulého století vydali dva němečtí básníci Achim von Arnim a Clemens Brentano pozoruhodnou sbírku lidové poezie, kterou nazvali Chlapcův kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn. Jedno z čísel této sbírky bychom mohli podle vzoru Jana Nerudy označit za romanci. Její námět čerpá ze staré legendy o svatém Antonínu Paduánském.
1: Tento rodák z Lisabonu a velice vzdělaný kněz přišel, jak praví legenda, do Riminy přednést kázání. Když vešel do kostela, zjistil, že si jeho proslov a úvahu nepřišel vyslechnout jediný věřící. Rozhořčený světec tedy odešel k moři a na jeho břehu začal přednášet své kázání. I stal se zázrak. Ryby, radci i jiná mořská havěť Antonínovým slovům pozorně naslouchala. Leč sotva kázání skončilo, šlo v moři dál všechno po staru. Radci opět lezli pospátku, kapři se opět přejídali a tak dále a tak dále.
0: Pánové Arnim a Brentano si lidový text, tak jako v mnoha jiných číslech, poněkud přizpůsobili obrazu svému a dodali mu též trochu úsměvné ironie. A v této podobě je ve svém stejnojmenném písňovém cyklu zhudebnil Gustav Mahler.

0: mit den Zurücken. Die Schopf, ich bleib inne, die Karpfen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat fallen, die bleiben wie alle, die Predigt hat fallen, hat fallen.
1: K této úsměvné legendě bychom mohli uvést jinou podobnou, půvabnou takřka bajku o maličkém zbožném cvrčkovi, který prý kdysi pošeptal svatému Františkovi: podívej, Bůh je veliký i v tom nejmenším. Autorem této písně je Karl Löwe, současník Schubertův, autor veliké řady balad, zejména těch tragických a dramatických. Tahle malá legenda je v jeho tvorbě dosti vzácnou výjimkou.

A tečku za naším setkáním s baladami a romancemi udělá opět balada. Nikoli však pochmurná, ale úsměvná, dokonce pěkně ironická. Ale jak už jsme řekli na začátku, balady nebývaly vždy písně tragické. Text naší závěrečné balady je součástí rozsáhlé básnické skladby jistého François Montcorbiera, tedy takzvaného velkého testamentu François Villona.

0: Syc dobrou vyřídilku mají jak v Benátkách, tak Florenťanky a s kuplířstvím to slušně znají. Věru, že ani Lombardianky nenosí na svých pusách zámky. Věru, že leco svede Řím, i Savojsko a Janovanky, však Paříž. Paříž hraje prim. Prý náramně též vynikají v té věci Neapolitánky a s těmi si zas nezadají Prušačky ani Porýňanky, též Řekyně jsou Egypťanky a Maďarky, a což já vím, jsou Španělky, jsou Kastiliánky, však Paříž, Paříž hraje prim. Švýcarky ty jen zakoktají, též Bretonky a Tulusanky, dvě Pařížsky, co štěbetají, usadí všechny venkovánky, i Pikardky a Lotrinčanky. Když ke Kale se obrátím, jsou také jaké z Angličanky, však Paříž, Paříž hraje prim.
1: A více jak 4 století poté, co mistr Vion dopsal tuto baladu, přijde jiný francouzský mistr, senzitivní kreslíř a současně malíř, jehož paleta hýří až neskutečným množstvím barev, Claude Debussy, a zhudební tuhle Vionovu báseň. A stejně lehkou rukou jako jeho básník, jakoby jedním rozmachem štětce, smísí všechny obrazy a metafory v jednom bláznivě roztančeném oblaku.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, kněz Sádok, korunovační hymnus pro sbor a orchestr. Sbor a orchestr Akademie svatého Martina v Polích zpívá a hraje, řídí Sir Neville Mariner.

Cyklus Old American Songs, staré americké písně, zkomponoval americký skladatel 20. století Aaron Copland. V roce 1950 první pětici písní, o dva roky později druhou. V té první byly prvními interprety Britové, tenorista Peter Pierce a u klavíru seděl Benjamin Britten. Texty našel Copland v Harrisově sbírce americké poezie a my si vybereme v Coplandově zhudebnění báseň Koupil jsem si kočku, I bought me a cat, ve verzi pro mezzosoprán a orchestr v nahrávce Frederiky von Stade a Utahského symfonického orchestru s dirigentem Josephem Silversteinem. I bought me a cat, my cat please me, I fed my cat under yonder tree, my cat's

0: cat says fiddle I be.
1: Český rozhlas D-dur.
2: Klasika na dosah.
1: Každý všední den od 4 do 8.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Daria Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a nadějeplného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop.
1: V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslabovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Katalog děl barokního velikána z Itálie Antonia Vivaldiho čítá přes 800 položek. Nejobsáhlejší část tvoří koncerty a je to pochopitelné. Vivaldiho angažmá v benátském sirotčinci Ospedale della Pietà, jimž byly mimořádně hudebně nadané dívky, si přímo říkalo o díla, která by dívky mohly provozovat. A skutečně se tak dělo. Ať už společně studovali duchovní díla, opery nebo jednotlivé instrumentalistky sólové koncerty. Hráli prakticky na všechny nástroje, smyčcové i dechové. A tak je docela možné, že i slavný Vivaldiho trubkový dvojkoncert měli poprvé v historii v ruce tyto dívky. Nám ale jásavou první větu z koncertu C-dur s fanfárovým leskem zahrají pánové, dva výteční britští trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. City of London Symphonia řídí Nicholas Kremer.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Leoš Janáček po zarostlém chodníčku a část Naše večery hraje Jan Jiraský.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20 vede Jordi Savall.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. François Couperin, Dullian de Moncker, árie pro kontratenor a teorbu. Zpívá René Jacobs, hraje Konrad Jugendl.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jitka Čechová zahraje polku pro klavír Bedřicha Smetany Vzpomínka na Plzeň.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Felix Mendelssohn Bartholdy, koncert pro housle a orchestr D-moll, tedy ze dvou ten méně známý. V finále hraje Miroslav Ambroš a Ladies Orchestra.

Johann Sebastian Bach, Terčet Ach, wann wird die Zeit erscheinen z vánočního oratoria, hraje Staatskapelle Dresden, solisté a řídí Peter Schreier.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch 7 klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

Hector Berlioz patří do období neoromantismu, kdy skladatele inspiroval mimo hudební obsah. Neoromantická díla líčí příběhy, detailně popisují přírodu, historické události a tak dále. Třeba seznámení s dívkou, která se ukazuje v různých rolích a podobách, až se pak z ní nakonec vyklube čarodějnice, která ohrožuje na životě samotného skladatele. Berlioz vymyslel také takzvanou idée fixe, tedy ústřední téma, které prochází všemi částmi vícevětého díla, třeba symfonie. A byl to geniální instrumentátor, který dokázal dělat s orchestrem věci jako nikdo předtím. Sám přitom uměl jenom na kytaru a prý velmi špatně.

svou fantastickou symfonií s konkrétním programem každé z pěti částí se stále se vracejícím motivem, takzvanou idée fixe, s úžasně bohatou instrumentací velkého orchestru, otevřel 27-letý Francouz Hector Berlioz cestu novému hudebnímu směru, novoromantismu. Takzvaná fantastická je jeho základním dílem a věta, v níž se hrdinovi zdá sen, že svou milou zabil a teď kráčí na popraviště, je dokonalou ukázkou Berliozova mistrovství, včetně hudebního vykreslení sekery, jež dopadla na jeho krk, a fanfáry otevírajícího se pekla. Pochod k popravišti z fantastické symfonie Hectora Berlioze, orchestr revoluční a romantický, John Eliot Gardiner.

Arcangelo Corelli, pátá část ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur. Hrají Niklas Eklund, Vasa Barok Ensemble, řídí Edvard Herritar.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

Výborná předloha Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgia Mor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 S-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Známá světově proslulá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se v následujících chvílích promění na Juditu, židovskou dívku, která obelstí asyrského vojevůdce Holoferna, opije jej, setne mu hlavu a tím zachrání svůj lid. Možná, že Antonio Vivaldi tento námět zhudebnil ve svém oratoriu Judita Triumphans, vítězná Judita, jako alegorii na vítězství aliance Benátské republiky a římského císaře nad Turky na ostrově Korfu, který tehdy patřil Benátčanům a Turci jej okupovali. Stalo se v roce 1716. V srpnu byl ostrov volný a v listopadu už se v benátském sirotčinci Ospedale, působišti Antonia Vivaldiho, několikrát dávalo toto oratorium. Všechny role zpívaly a na nástroje hrály schovanky ústavu, tedy jen dívky. Tedy teď jako Judita Magdalena Kožená za doprovodu Akademie Montis Regalis a zařízení Alessandra de Marchi.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Další naše pozvání, to je do 16. století k renesančnímu skladateli, hráči na dechové nástroje a vydavateli hudebnin z Antwerp jménem Tielman Susato. Jako vydavatel šířil jako jeden z prvních notoviny tehdejších mistrů, třeba Orlanda de Lasso, a samozřejmě i své. Psal zajímavá moteta, mše, šansony a je také autorem množství půvabných tanců, z nichž několik si teď poslechneme. Dance Tielmana Susata hraje soubor starých nástrojů Klemenčič Consort.

Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Hornpipe, 11. část ze svity číslo 1, vodní hudba, F-dur, Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy pohmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Ivan Moravec zahraje Chopinovu etídu číslo 1 As dur z opusu 25.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Vítám vás při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur. U mikrofonu je Stanislava Střelcová. Dnes s námi vyslechnete skladby Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Václava Jana Tomáška, Bohuslava Martinů, Georga Filipa Telemana, Benjamina Britna, Ishi Krejčího a Ludwiga van Beethovena. Úvodem zazní koncert pro housle a orchestr Leoše Janáčka Putování dušičky. Solistou je Ivan Ženatý, Filharmonii Brno. Na nahrávce řídila naše legenda janáčkovské interpretace dirigent František Jílek.

Janáčku v houslový koncert Putování dušičky, který právě dozněl, sestavili ze zachovaných autorových náčrtků skladatelé Leoš Faltus a Miloš Štědroň v roce 1988. Jednověté dílo přednesl houslista Ivan Ženatý. Filharmonii Brno řídil dirigent František Jílek. Poslechněme si teď dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to dechový kvintet B-dur Kechl 589, upravený americkým skladatelem a aranžérem Thomasem Wilderem z takzvaného pruského smyčcového kvartetu číslo 22. Interpretem je Aflatus Quintet. Proslulý komorní soubor tvoří flétnista Roman Novotný, hoboistka Jana Brošková, klarinetista Vojtěch Nýdl, fagotista Ondřej Roskovec a hornista Radek Baborák.

Dechový kvintet B-dur Wolfganga Amadea Mozarta zazněl v podání dechového ansámblu Aflatus, tedy flétnisty Romana Novotného, hoboistky Jany Broškové, klarinetisty Vojtěcha Nýdla, fagotisty Ondřeje Roskovce a hornisty Radka Baboráka. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Výběrem 6 známých písní z moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, upravených Leošem Janáčkem, připomeneme osobnost českého sborového zpěvu, dirigenta a pedagoga Jakuba Zichu. Známé Dvořákovy dvojzpěvy aranžoval pro smíšený sbor a komorní orchestr. Poslechneme si tyto: Kdyby byla kosa nabrošená, Slavíkovský Polečko malý, Holub na javoře, V dobrým jsme se sešli, Šípek a Zelenaj se zelenaj. Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy. Dirigentem byl Jakub Zicha.

0: To byly moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Vyslechli jsme v provedení Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy. Řídil Jakub Zicha.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dvojhlasé invence Johanna Sebastiana Bacha z roku 1723. V seznamu jeho skladeb po čísli 772 až 786. Zazní v dokonalém provedení Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Johann Sebastian Bach byl nejen geniálním skladatelem, ale rovněž moudrým a tvořivým učitelem. Do okruhu kompozic didaktického záměru patří také jeho dvojhlasé invence. Na klavichord je přednesl Jaroslav Tůma. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Dejme se unést romantickou symfonii Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Bude to čtvrtá v tónině A-dur opus 90 s podtitulem Italská. Autor ji skládal v letech 1830 až 1833. Jeho inspirací byla atmosféra země, kterou navštívil, stejně jako u skotské symfonie a uvertýry Hebridy. Nebyl však s kompozicí spokojen a několikrát ji přepracoval. Mendelssohnovu italskou symfonii zahrají berlínští filharmonikové, dirigentem je James Levine.

Čtvrtou symfonii, zvanou Italská, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, zahráli berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem. Z rozhlasové fonotéky vybereme teď nahrávku Korunovační mše, Missa Solemnis, opus 81 Václava Jana Tomáška. Dílo zralého mistra z roku 1836 lze zařadit do posledního údobí českého klasicismu. Zpívají Jana Jonášová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák a Kýnův smíšený sbor. Hrají na varhany Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Řídí Pavel Kýn.

Dozněla korunovační mše Václava Jana Tomáška. Přednesli ji pěvci Jana Jonášová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák a Kýnu smíšený sbor. Hrál varhaník Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Řídil Pavel Kýn.

Variace na slovenskou lidovou píseň Bohuslava Martinů z posledního tvůrčího období autora si připomeneme dvěma výraznými hudebníky. Hrají Petr Nouzovský a Miroslav Sekera.

Společně se Slovenským komorním orchestrem a dirigentem Bohdanem Varchalem přednesou koncert pro dva lesní rohy, smyčcový orchestr a continuo D-dur Georga Filipa Telemana.

Dozněl koncert D-dur německého skladatele pozdního baroka Georga Philippa Telemanna, současníka Bacha a Händla. Telemann byl plodným autorem, jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších ve své době, tedy v 18. století. Jeho dílo zahráli hornisté Bedřich a Zdeněk Tilšarovi a slovenský komorní orchestr s dirigentem Bohdanem Varchalem. Cyklus Kouzlo u kolébavek britského skladatele, dirigenta a klavíristy Benjamina Britna z roku 1947 obsahuje 5 písní na slova anglických a skotských autorů. Dílka jsou to vtipná, svérázné texty rozhodně neodpovídají představě u kolébavky. Snad jen poslední, nazvaná Píseň chůvy. Dílo zazní v provedení mezzosopranistky Magdaleny Kožené a klavíristy Malcolma Martinoa.

Magdalena Kožená a Melko Martino přednesli Britnu v cyklus Kouzlo u kolébavek. A mimo jiné, Britn měl po celý život zálibu v komponování na téma snění, noci a spánku. Skladatel Iša Krejčí, jehož dílo náleží první polovině 20. století s přesahem do 60. let, zemřel v roce 1968, měl více profesí. Byl dirigentem, operním dramaturgem a také rozhlasovým hudebním režisérem. Z jeho díla, které by si zasloužilo větší pozornost, představíme trio pro klarinet, kontrabas a klavír z roku 1936. Interprety jsou Jiří Hlaváč, Jiří Hudec a Eduard Spáčil.

Trio pro klarinet, kontrabas a klavír skladatele Iši Krejčího zahráli Jiří Hlaváč, Jiří Hudec a Eduard Spáčil. Třívětý koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15 dokončil Ludwig van Beethoven v roce 1798. Nahrávku skladby vám předkládáme v interpretaci Jana Simona a Pražské komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

0: Klavírista Jan Simon, Pražská komorní filharmonie a dirigent Jiří Bělohlávek provedli první klavírní koncert C-dur opus 15 Ludwiga van Beethovena. U mikrofonu byla Stanislava Střelcová, posloucháte Český rozhlas, stanici D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Lian Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes uvedeme skladby Bohuslava Martinů, George Orica, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Johanna Sebastiana Bacha, Benjamina Britna, Friderika Chopina, Ferdinanda di Lasso, Modesta Petroviče Musorgského, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Igora Stravinského. Úvodem zazní koncertní svita pro housle a orchestr Bohuslava Martinů, houslový virtuos a pedagog Bohuslav Matoušek, kterého v díle uslyšíme, natočil kompletní houslové dílo Martinů, úctyhodný výkon. Spoluúčinkovala Česká filharmonie, dirigentem byl Christopher Hogwood.

Koncertní svitu Bohuslava Martinů přednesli Bohuslav Matoušek a Česká filharmonie. Provedení řídil Christopher Hogwood. To byl znamenitý britský dirigent, čembalista a muzikolog, jenž měl blízký vztah k Praze, k naší kultuře a umění. Studoval například u profesorky Zuzany Růžičkové. Soubor In modo camerale, který tvoří hudebníci Jana Brošková, Ludmila Peterková a Jaroslav Kubita, zahraje třídílné trio pro hoboj, klarinet a fagot francouzského skladatele a člena pařížské šestky Georges Auricat.

Vyslechli jsme trio Prohoboj, klarinet a fagot skladatele Jorge Orica. Hrál soubor In modo camerale ve složení Jana Brošková, Ludmila Peterková a Jaroslav Kubita. Zaposlouchejme se do třetí symfonie opus 56 zvané Skotská v tónině A-moll německého romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Inspiroval se pro něj už ve 20 letech za svého pobytu v Edinburgu, ale kompozici dokončil o mnoho let později. Hrají berlínští filharmonikové, řídil James Levine.

0: Berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem provedli známou symfonii číslo 3 a-moll opus 56 skotskou od Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Čembalista Mahan Esfahani je ve světě na špičce interpretačního umění. Poslední žák naší legendy Zuzany Růžičkové natočil mimo jiné Bachovu tokatu pro čembalo D-moll ze seznamu skladatelova díla číslo 913.

Tokata de mol Johanna Sebastiana Bacha dozněla v podání iránsko-amerického čembalisty Mahana Esfahaniho. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Misa Brevis Benjamina Britna teď zazní v provedení brněnského dětského sboru Cantilena. V 90. letech dílo nastudoval zakladatel souboru, umělecký vedoucí a sbormistr Ivan Sedláček. Solistkami jsou Magdalena Kožená a Marika Žáková. Na varhany hraje Martin Jakubíček.

Poslechli jsme si pětidílnou mši britského skladatele Benjamina Britna. Pod vedením Ivana Sedláčka zpíval brněnský dětský sbor Kantiléna. Spoluúčinkovali Magdalena Kožená a Marika Žáková. Na varhany hrál Martin Jakubíček. Pojďme se zaposlouchat do romantického koncertu básníka klavíru Friderika Chopina. Snímek koncertu číslo 1 e-mol opus 11 je z dílny klavíristy Jana Simona, Pražské komorní filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka.

Chopinův koncert pro klavír a orchestr číslo 1 E-moll, opus 11, přednesl Jan Simon a Pražská komorní filharmonie. Řídil dirigent Jiří Bělohlávek. Český rozhlas D-dur vás zve k poslechu kompozice renesančního mistra polyfonie Fernanda di Lasso, syna slavného Orlanda. Byl ve své době známým pěvcem a kapelníkem, mimo jiné v Mnichově. Nedosáhl úspěchu svého otce, ale jeho dílo je pozoruhodné. Uvádíme nyní 6 šestihlasých motet z jeho sbírky Canzone Sacre. Účinkují Kühnovi komorní solisté a Symposium Musicum. Řídí Pavel Kühn.

Vyslechli jsme moteta ze sbírky Canciones Sacre Ferdinanda di Lasso. Účinkovali Keenovi komorní solisté a Symposium Musicum. Řídil Pavel Keen.

Uvádíme teď populární skladbu Modesta Petroviče Musorgského Kartinky neboli obrázky z výstavy. Pro klavír je komponista napsal v roce 1874. Do brilantní orchestrální podoby převedl Maurice Ravel až roku 1922. Poslechněte si je v provedení Londýnského symfonického orchestru, který na nahrávce řídil Claudio Abbado.

Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Mussorgského hrál londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Dejme zaznít klavírnímu triu Leoše Janáčka, inspirovanému Tolstého Kreutzerovou sonátou. Je doloženo, že toto dílo mělo premiéru v Brně roku 1909, ale ztratilo se. Rekonstrukci vytvořil Miloš Štědroň. Inspiroval se kromě známého Smithsového kvartetu dalšími náčrtky zachovaných tolstojovských témat ve zpracování skladatele. Janáčkovo klavírní trio přednese Petrov piano trio. Na klavír hraje Martina Schulmeistrová, na housle Jan Schulmeistr a na violončelo Kamil Žvak.

Dejme zaznít klavírnímu triu Leoše Janáčka, inspirovanému Tolstého Kreutzerovou sonátou. Je doloženo, že toto dílo mělo premiéru v Brně roku 1909, ale ztratilo se. Rekonstrukci vytvořil Miloš Štědroň. Inspiroval se kromě známého smyčcového kvartetu dalšími náčrtky zachovaných tolstojovských témat ve zpracování skladatele. Janáčkovo klavírní trio přednese Petrov piano trio. Na klavír hraje Martina Šulmajstrová, na housle Jan Šulmajstr a na violončelo Kamil Žvak. Slavný duet Jeníka a Kecala z druhého dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany přednesou Pavel Černoch a Jan Martiník. Spoluúčinkuje Česká filharmonie, řídí Tomáš Netopil.

Nechavý má a hezké drátko, kus kafeno, staň nějaké selátko, kus polema a nupu, alma, rupa, nupu, nupu, alma, rupu, spolema, kus polema, nupu, nupu, alma, rupu, nechavý má a hezké drátko, kus kafeno, staň nějaké selátko,

zpívali Pavel Černoch a Jan Martiník v rolích Jeníka a Kecala ve Smetanově prodané nevěstě. Hrála Česká filharmonie, dirigentem byl Tomáš Netopil. Ve skladbě Igora Stravinského Ebony Concerto najdeme jazzové inspirace. Na klarinet hraje Jiří Hlaváč, spoluúčinkuje Soulist Band, řídí Stanislav Boguňa.

0: Solist Band s dirigentem Stanislavem Boguňou a klarinetistou Jiřím Hlaváčem provedl Ebony Concerto Igora Stravinského. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozjestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Ludwig van Beethoven, druhá věta z klavírní sonáty číslo 27 E-moll opus 90. Hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
1: Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell, již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv, nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioachina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly.
1: Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonín Reicha, fuga číslo 5 na téma Johanna Sebastiana Bacha z opusu 36. Hraje Milan Langer.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr S-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Igor Stravinský je dnes pokládán za ikonu srovnatelnou třeba s Picassem nebo Cocteauem. Také uměl překvapovat a šokovat, ale jeho genialita je nespochybnitelná. Stravinského dílem prochází lecos. Od ruského folkloru přes neoklasicismus, jazz nebo i serialismus, tak jako on sám postupně procházel z Ruska přes Švýcarsko, Francii až ke Spojeným státům. Z jeho jazzových inspirací, které Stravinského provázely zejména ve 20. a 30. letech, se později v roce 1945 narodilo i Ebony koncertou. Stravinský psal tuto kouzelnou skladbu pro dechový

podlehli jejímu kouzlu a provedli ji s obrovským úspěchem v roce 1946 ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. My si z Ebony koncertu poslechneme první větu, a to taktéž ve skvělém podání, Karel Krautgartner a jeho orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Do Itálie, přímo do Říma 16. století. Teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina. Skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my. A poslechněme si moteto pro smíšený sbor Veni Sponza Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge řídí George Guest.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethemu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr Lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

nosí maximální zvukovou průraznost. Gaetano Donizetti, arie Leonory z třetího dějství opery Favoritka, zpívá Dennis Graves, Münchner Rundfunkorchester řídí Maurizio Barbaccini.

Girolamo Fantini, sonáta pro trubku a basso continuo číslo 8. Hrají Niklas Eklund a Knut Johannessen.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivohodnějších symfonických věd, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2. V době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

Johann Heinrich Schmelzer, Balletto di Pastori e Ninfe pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburský barokní konsort.

0: Aleatorika je kompoziční metoda pracující s prvkem náhody či libovůle. Skladatel určí hráči jen některé parametry hudebního projevu, v ostatních mu nechá volnost. Například dá několika hráčům pokyn, aby po dobu 10 taktů opakovali 5 určitých tónů v libovolném rytmu a pořadí. Výsledek takové souhry je tedy nepředvídatelný a náhodný. Aleatorika může být více či méně řízena skladatelem nebo dirigentem.
1: V červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32-letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese se trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru – nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

Robert Schumann, Die Rose, Die Lille, Die Taube, Die Sonne. Píseň z cyklu Láska básníkova zpívá Jorma Hyninen.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž počínaje Beethovenovými symfoniemi nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Scherzo ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále. Byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

0: asi kam dosah. Nastavit si
1: pečlivý výběr skladu, které vás zaujme.

Milí posluchači stanice D-dur, vážené publikum zde v S1, zahajujeme další sezónu komorních koncertů z tohoto studia, které pořádá Sočr, ten vstupuje do své sté sezóny. No ale tento koncert má se s Sočrem jakousi spojitost spíš ideovou, řekl bych, než personální, protože kolegové ze Sočru si pozvali soubor, který se jmenuje Musicality, čili takhle přečteno je to jaksi hudební rovnost. No a Sočer se také zabývá různými žánry, od symfonického přes filmovou a spolupráci s různými i rockovými kapelami. A toto, tedy ta žánrová pestrost nebo propojení různých stylů, je také domenou tohoto souboru. Tento ansámbl má neuvěřitelné složení. Já jsem o žádném jiném takovém složení nikdy neslyšel. A jsou to dvoje housle, cymbál, akordeon a kontrabas. Samozřejmě tak cymbál to tak trošku směřuje k folklóru a rozhodně z jejich podání také uslyšíme nějaké folklórní názvuky. Akordeon, no tak od dob Piazzolly už jsme zvyklí na akordeon všude možně, ale že by se ty dva instrumenty sešly v jedné kapele spolu se smyčcovými nástroji, to je naprostý unikát. No a samozřejmě tím, že to je unikát, tak pro takový soubor nikdo nenapsal žádnou hudbu. Takže to, co uslyšíme, jsou všechno transkripce a to je zase taky velmi zajímavé, protože do toho řetězce skladatel, interpret a posluchač vstupuje ještě další kreativní prvek a to je upravovatel. No, já se pro dnešek vzdám té radosti provázet tento koncert průvodním slovem, protože pánové přeci jen vědí nejlépe, co hrají a proč to hrají. Takže jenom opakuji, že v přímém přenosu na stanici D-dur posloucháte koncert z S1 a tady je první číslo v podání souboru Equality, ne Musicality. Tak.

0: Krásný večer, milí posluchači i od kapely. Jak posluchači zde ve studiu S1 na Vinohradské 12, tak taky zdravíme posluchače u rádiových přijímačů. My jsme za váma přišli z Moravy i z Čech. Jsme na míchaní, přesně jak bylo řečeno, z nástrojů pro někoho třeba lidových, ale přesto hrajeme klasickou hudbu. Více k tomu si řekneme během našeho programu, kterým vás provedeme. Máme obrovskou radost z toho, že jste na tenhle koncert přišli, protože tím podporujete živé umění. A ze samé radosti, a když se tak na vás koukám, tak jsem nějak nabyl dojmu, že byste chtěli být asi zapojeni do toho koncertu. Je to tak? Nějakým způsobem. My jsme si pro vás připravili snadnou anketu. Několikrát tady zaznělo naše jméno a v každém by tohleto jméno mohlo evokovat něco jiného. A nás by zajímalo, co to vlastně ve vás evokovalo. Takže nabízím vám celkem tři možnosti. Hlasujte svojí rukou zdviženou, pokud si myslíte, že za A v tom našem názvu je něco s kvalitou, nějaký music kvality. Kdo si myslí, že je tam něco o kvalitě? Pro posluchače, kteří tu nejsou, slabá účast na této odpovědi, tak nabídneme ještě další odpověď. Za B. Kdo si myslí, že tam je něco s hudbou, jako music, nějaký kvality i kvality. Ano, to taky není příliš přesvědčivé. Tak zkusíme třetí možnost, jo? Odpověď C. V našem názvu se pojí dvě slova, jedná se o spřežku muse jako můza a equality jako rovnost, přičemž tento název jako kapela jsme tvořili dlouhé dny a týdny, lámali jsme si na tom zuby, spálili jsme všechna světová datacentra umělé inteligence a nic jsme samozřejmě nevymysleli, aby musela přijít má současná snoubenka, vymyslet tento název a podat nám ho hotový, přičemž jsme jako historicky zaznamenali první vítězství ženy nad umělou inteligencí. Kdo si myslí, že to je správná odpověď? Ano, výborně. Pro posluchače, kteří nejsou zde přítomní, tato odpověď se zdá, že vyhrála naprosto drtivě. Je to tak, my se jmenujeme Muse Equality, Muza Rovnost. Snažíme se ke každému žánru, který nás obejde, který nás osloví, přistupovat se stejnou pozorností a vytáhnout z něho vždycky to, co nás baví a co vám můžeme nejlepšího předat. A na začátku jsme vás naladili spíše lidově, teď už vás Viktor nějakým způsobem navnadí k dalšímu číslu, které bude následovat.
1: Tak dobrý večer i ode mě. My se nyní přesuneme do období baroka a zahrajeme si koncert a mol od Georga Filipa Telemana. V baroku stále častěji nacházíme nějakou inspiraci v klasické hudbě právě hudbou lidovou, a třeba skrze různé rukopisné sbírky, ale právě i u skladatelů. A příkladem toho je také Georg Filip Telemann, který se jako mladý skladatel právě v Horním Slezsku a Polsku setkal s vesnickými muzikanty a ti ho ohromili jejich improvizační schopností a dokonce si poznamenal do své autobiografie, že pozorný posluchač by za 8 dní od těchto muzikantů nazbíral hudební nápady, se kterými by si vystačil na celý život. Tak pár právě takových fragmentů lidové hudby promítl i do svých pozdějších děl. My jsme si vybrali tento koncert Amol, protože nás provede krásnou cestou. První věta je taková, užil bych slova, duchovní, potom druhá působí tak barokně tanečněji, a ta třetí nám připomínala takové setkání lidových muzikantů, kdy právě užil, je možné, nějaký ten idiom lidový právě z těch dob, kdy se setkával s lidovou hudbou. Já to dále nebudu zdržovat. Georg Filip Telemann a houslový koncert A-moll. Přeji hezký poslech.

No a aby nezůstalo u planých slibů a řečí, když jsme říkali, že teda každá můza je si rovna, nebo všechny můzy jsou si rovny, začali jsme lidovější notou, pak jsme přešli do klasičtější noty a teď důkaz místo slibů. Jednou se tak stalo, že kolem nás šla můza francouzská s jistým francouzským mizetem. Tato můza prošla kolem nás, nicméně vybrala si našeho akordeonistu Jardu a řekla mu, dívej, tady máš mizet, který se jmenuje Indifference. Představte si Francii, někdy asi v 42. roku za války. Popisuje tehdejší situaci, kdy byla Paříž okupovaná. Indifference totiž v překladu je něco jako lhostejnost. A řekla mu, podívej, tady máš tu písničku, zkus k tomu vytvořit něco, něčím to ozvláštnit. A běžně lidi vezmou barokní věc a zjazzují ji. Jarda na to šel od lesa a z té krásné písně, z toho songu, doufám, že tím nikoho neurazím, když to takhle nazvu, tak k ní přidal intro, které vyzní, jako kdybyste si sedli v barokním kostelíku a nad váma spustili překrásné varhany. Takže teď si užijte Indifference. Původním autorem je tedy Tony Moréna, nicméně o autorství se tímto dělí právě s naším skvělým Jardou Žižkou.

Tak, nyní si nabrnkneme opět více tu folklorní notu a zahrajeme vám skladbu, která se jmenuje Kálaj Ketéš. Je to skladba zkomponována Zoltánem Kodájem. Zoltán Kodáj byl velice proslulý pedagog a hlavně sběratel folkloru. Sbíral hlavně slovenský, maďarský a rumunský folklor. A právě tato skladba je inspirována hlavně maďarským folklorem. Půjde teda, původně to byla orchestrální svita a vy uslyšíte opět naší aranž.

Nyní se přesuneme k nám do Čech a zahrajeme si tři bagately od Antonína Dvořáka. My, když jsme hledali nějakou skladbu od Antonína Dvořáka pro náš ansámbl, tak nám velice pomohl pan profesor David Beveridge, který nám doporučil právě Dvořákovi bagately, protože původně jsou napsané pro dvoje housle, violončelo a harmonium. A proto se nám to hodilo, protože samozřejmě máme akordeon, který harmonium skvěle zastoupil. A my s bráchou například máme i k Antonínu Dvořákovi takový vztah, že náš předek kdysi pracoval jako domovník na vile Rusalka právě u Antonína Dvořáka a máme z té doby v rodinné paměti různé historky nebo nějaké vzpomínky. Jednou bych se s vámi rád podělil, že našemu pradědečkovi, když byl ještě malý kluk, tak prý zaplatil Antonín Dvořák nějaký malý penízek za to, aby mu hrál na loutnu a zpíval nějaké lidové písničky. Tak to je taková milá příhoda z té doby, v rodině se tak traduje. Já to dále nebudu natahovat, zazní teda tři bagately od Antonína Dvořáka.

Tak nyní se přesuneme do 20. století a zahrajeme vám divertimento od Bely Bartóka, třetí větu. Barták toto divertimento zkomponoval v srpnu roku 1939 při svém pobytu ve Švýcarsku na pozvání dirigenta Pavla Sachera. A jak už název napovídá, mělo by jít vlastně o zábavnou, takovou hravou taneční skladbu, ale samozřejmě v případě Bartóka, který se vlastně do této skladby zakomponoval, vlastně větší dramatičnost, takové pnutí, čím vlastně byla napsána, což bylo řečeno, pardon, 39, a tím vlastně on tou dramatičností chtěl upozornit na vlastně začátek druhé světové války. Nebyl by to Barták, kdyby se v této skladbě právě neukazovala jeho zájem o zajímavé rytmy a rozšířenou tonalitu a hlavně o neofolklorismus.

Vážení diváci, vážení posluchači, já jsem si dneska před koncertem vytáhl nejkratší sirku a proto na mě připadla povinnost ohlásit poslední skladbu tohoto koncertu. A tou bude ikonická skladba Bély Bartóka, budou to jeho rumunské tance. A tak jako je ikonická pro Bélu Bartóka, tak pro nás je taktéž velmi důležitá, protože se v ní snoubí právě to, z čeho my všichni vycházíme a čemu se dále věnujeme. Pracuje se tam s hudbou lidovou, folklorní, a která je posléze přetavena v hudbu vážnou. Čili tato skladba pro nás byla jednak jedna z prvních, který jsme spolu zpracovávali, a druhá to byla velká zábava, protože například Viktorovi se podařilo dohledat originální voskové válečky, na které Barták zaznamenal ty melodie, které posléze použil v rumunských tancích. Čili nám se otevřela možnost zkusit se inspirovat ve stylu a postavit tady takové rumunské hudecké trio, kde bude vlastně hrát Lukáš na housle, Jarda na akordeon a Lukáš na kontrabas, čili toto bude takové rumunské hudecké trio. A oproti ním budeme stát já s Viktorem, takový vznešení klasikové. A my budeme hrát to, co Barták vlastně z toho napsal, to, co vytvořil pomocí té svojí invence. A tam jsme vycházeli potom z verze pro housle a klavír. Samozřejmě jsme to museli trošku upravit pro cymbál. Než zazní poslední skladba, tak bych chtěl všem poděkovat, že jsme si tady spolu mohli takhle udělat hezkou večerní chvilku, a kdyby vás naše kapela zajímala víc a dál, chtěli jste přijít třeba na nějaký další koncert, tak si nás určitě najděte na sociálních sítích nebo třeba na našem webu a tam se dozvíte vše, co budete potřebovat. A teďka už Béla Barták a rumunské tance.

Takže jste nás odměnili takovou krásnou odměnou, tak my si dovolíme zahrát přídavek a folklorně, a tak tanečně jsme začali, a taky tak skončíme a zahrajeme si horu e-mol, takovou rumunskou taneční skladbu. Tak my vám pěkně děkujeme za pozornost a budeme se těšit někdy příště. Děkujeme a naschledanou.

ve studiu 1 Českého rozhlasu na Vinohradské třídě a v přímém přenosu na stanici Dédor skončil koncert souboru Mus Equality, který hrál ve složení Viktor Janoštín a Lukáš Janoštín housle, Jaromír Šiška akordeon, Michal Procházka cymbál, Lukáš Holubík kontrabas. Milí posluchači, další termíny těchto koncertů najdete na webu Sočru a všechny je bude vysílat stanice D-dur, která teď pokračuje ve svém běžném programu.

je předlouhá cesta, co k útěše vede a k plnosti bytí. Než krůběj ta něžná se promění zcela a netečnost zjitří. Ta nejprve klesne co dál nebes k zemi a s hloubkou se spojí. V ní nabere sílu a s elánem novým ven na světlo vzkypí. Dle věčného řádu pak životem jíří, však péče je třeba. Zde v pohoří bujném přes rozkoší hltá navždy svůj strán. Když doroste záhyby, viděla sebe,

tam vzdále na lidstvu svou podstatu hněte, než zázrak se stane, kdy skalena tíhou i mroučností vlastní se vyčerpá sila a v tichosti chladne. Zas čirá se chystá ke stálosti zrání. To konec je cesty, kde ve prospěch duší hotova křesla.

zde zázrakem kvasu i lašnosti lidí má spásou se sáti dar nebes i země. Dar podaný lidstvu skrz znavené dlaně.

pak nezbývá nic, než opustit sebe tím šílencím svatým přetra, co zbývá, a objímat světy. A v té samé chvíli dát vinici poctu i vinohrad bořit. Než půjdeme dále, zas ovládnout musí vše tišící zánik, ilpění i cestu tam vzhůru, tam výše, skrz vinohrad pustý.

Sonora.

vesimno. Trzeba patra obcić nie, a tak budźmy świadkami to.

Gnade erbiete. I v záplavě třísek, co k hrdlu stoupá. A takto jsme zvyklí od prvního vzliku. Nádech a výdech. Vždyť nelze žít jinak, než skrz každý nádech. Vždy přijmout u světa. A skrz každý výdech kus ze sebe vydat a přetvářet světy. Tak pořádat prostor a k jednotě míchat na počátku cesty. Snad navždy ta rozkoš se do světa nořit, v člověku zbyla, však nakonec přece se ukáže obzor. Hle nový.

tam pěšinou známou již kráčí, kdo poznal dřív vějíčku zření, že nádech a výdech, to prokletí lidské, když spoutání dechem zde znovu a znovu chcem polikat světy, má puklinu v sobě. Když proud vzduchu stichne, než k dalšímu hltu se přichystá chřípí, ten okamžik klidu do věčnosti prů.

kéž vyhasne touha po jitření času tou odvěkou mírou a půvab té chvíle, kdy nepřijde nádech, se na věčnost zdlouží, kde v cíli té cesty už nečeká nikdo na nádech a výdech, kde z okovů světa prak zbylý se zvíří ve vantí duch, jež hmotu i tomu, i v skutečnosti.

proč tedy v ústech dávno zvěčnilých zas proudí řeka prostořeká?

tazeň do prázdných vění, i nenáhla vzmáhá se novost, i v sobě nakonec vzdalujem sebe. To vše jen pro život s tebou.

nakonec uvadněn k jednotě se sebou. Pak budeme znovu a opět všichni a všecko jedni a titíž. Pak se zraky zdvihneme k sobě i ruce již na dosah. My jedni a titíž. Václav a Boleslav, téhož jména, Ludmila a Drahomíř,

Doznělo oratorium k poctě svaté kněžny Ludmily od skladatele a současně libretisty Jana Zástěry. V hlavní roli jsme slyšeli Soňu Červenou, v dalších rolích Lucii Hájkovou, Petra Nekorance, Jiřího Brücklera a Lukáše Bařáka. Kýnův smíšený sbor řídil Jakub Pikla, Severočeskou filharmonii dirigoval sám autor. Svá klavírní preludia psal Olivier Messiaen ještě jako student pařížské konzervatoře v roce 1929. Byl žákem Paula Ducasse a možná proto potřeboval vyjádřit svým hudebním jazykem zřetelnou vzdálenost od modality Debussyho a hlavně odlišnost od tehdy panujícího zvukového světa v Paříži. V každém preludiu si zvláštním a pro sebe speciálním způsobem osahává schopnosti zvuku vylozovaného strunami klavíru a možnosti prstů hrajících na klaviatuře. Hledá svůj budoucí jazyk, který potom cizeluje ve svých zralých skladbách pro klavír a varhany. Počítá přitom s vyššími harmonickými tóny. Ty nutně vznikají při použití promyšlených intervalů a je tudíž možno jimi tvořit a slyšet barevně. U preludia s názvem Holubice například Messiaen vyžaduje vznik barvy sametově šedé s fialovými a zelenými odlesky. Vytvoření tohoto náročného předpokladu se ujal německý klavírista Alexander Longwich.

Dozněla preludia pro klavír od Oliviera Messiaena. Solistou byl německý virtuos Alexander Longwich. Hudební skladatel Lukáš Hurník je také hudebním publicistou, moderátorem a popularizátorem vážné hudby v Českém rozhlase. Dnes hlavně na stanici D-dur jako její šéfredaktor. V komentáři k jeho dílu Křížová cesta použiju slova samotného autora z bukletu této nahrávky. Pašijový příběh je plný symboliky a mystéria. Při jeho poslouchání však vyvstává otázka, zda jsme schopni jeho hloubku pochopit dnes v záplavě informací, které jsou málo kdy objektivní a téměř vždy povrchní. Oratorium Křížová cesta vnímám jako hudební meditaci nad otázkou, jestli tento svět opravdu prožívá krizi hodnot, anebo jen na skutečné hodnoty nemáme čas. Tolik autor. 14 zastavení poutníka 21. stoletím, neboli Pašijovou hru pro solisty, smíšený sbor, dětský sbor, recitátory a orchestr, vyslechneme v podání Filharmonie Hradec Králové, solistů Livie Obručník-Vénošové, Romana Janála, herců Josefa Somra a Jana Hartla, českého chlapeckého sboru se sbormistrem Jakubem Martincem a pražského filharmonického sboru se sbormistrem Lukášem Vasilkem. Celý tento ansámbl řídí dirigent Ištván Déneš.

se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobro.

0: je na smrt odsouzen.
1: Když Ježíše zajali, dali ho v poutech odvést a předvedli před Piláta.
2: Čím se ten muž provinil?

0: Když Pilát viděl, že nic nepořídí a že je postižení čím dál větší, omyl si ruce a řekl:
1: nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc.
0: Pilát dal Židům vybrat, zda má propustit Ježíše nebo Barabáše.

Ježíše vydal, aby byl ukřižován. A Židé se ho chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.

0: padá pod křížem poprvé.
1: Teď klesa, padá poprvé, klesá na kolena, však ani tiše nezasténá, spičovaný do krve.
2: Teď klesa.

umyli to naše bolesti, jež nesl, naše nemoci, které na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je zraněn a ubit od Boha a pokořen.

řekl jeho matce Marii: hle, on je zdán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcích.

0: Když Ježíš viděl matku a jednoho ze svých milovaných učedníků, řekl:
1: Ženo, hle tvůj syn.
0: A učedník ji přijal k sobě.

podváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Šlo za nimi velké množství lidu i tlačí.

0: na sebe vezmu, musí s věkem co dostanu, jaký plat od toho budu mít.
1: Ale jeden z Židů k Šimonovi přišel a řekl, nes kříž a já ti zaplatím. Ostatní ti také přidají, ale jen ti, co mají hodně peněz.
2: Zastavení šesté, Veronika.

se Kristus obrátil k plačícím ženám a řekl: ne nade mnou, ale nad svými hříchy plačte a nad hříchy svých

klesl Ježíš k zemi, poznamenané šlépě je mi nejvyšší možné oběti. Sílí z mrákoty,

která se v konání dobra nezastaví ani před pády a zraněními. Nezhasí ji ani nenávist.

kříži přitáhnout, aby bolestí s ní nemohl trhnout. A já hřeb do přehybu vrazím.

kladivem, ať prorazíš kost. Neboj se, já budu tlouct dost. Pravou nohu na levou položíme, obě jedním hřebem prorazíš.

Ježíš je na smrt odsouzen. Přijímá kříž, padá pod křížem poprvé. Setkává se s matkou, Šimon mu pomáhá kříž nést. Veronika mu podává roušku, padá po druhé. Otáčí se k plačícím ženám, padá po třetí, je svlečen z šatů a přibit na kříž.

Josef z Arimatie požádal, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Dostal souhlas. Sňal tělo a zabalil je svonými látkami dolněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.

0: zjevení 14. Ježíš je položen do hrobu.
1: Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále. Ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.

ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy k hrobu. Byl prázdný. Na místě, kde předtím leželo tělo, viděla sedět dva anděli v bílém rouchu. Proč pláčeš, ženo? Zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho dali, odpověděla.

Kriste, máš tolik šancí na smrt a vzkříšení, kolik je lidí na světě. Každý z nás může být tvým hrobem a každý z nás tvým zmrtvých vstáním. Drž nás, ať nesejdeme z křížové cesty.

Doznělo oratorium Křížová cesta od skladatele Lukáše Hurníka. Poslouchali jsme ho v podání Filharmonie Hradec Králové, solistů Lívie Obručník-Vénošové, Romana Janála, herců Josefa Somra a Jana Hartla, českého chlapeckého sboru se sbormistrem Jakubem Martincem a pražského filharmonického sboru se sbormistrem Lukášem Vasilkem. Celý tento ansámbl řídil dirigent István Déneš.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu od Klaudie Kludvigovy, kterým vás provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Tentokrát jsou připraveny nahrávky hudby 16., 17. a 18. století, a to jako obvykle hrané na dobové nástroje a v takzvané historicky poučené interpretaci. Budeme moci obdivovat tvorbu starých mistrů. Setkáme se s ricercari a kanzonami Andrei a Giovanni Gabrieliho, orchestrální svitou Johanna Sebastiana Bacha, sonátami Antonia Caldari nebo kantátami od Telemana, Händla a Mozarta. Úvod bude patřit českému baroku, konkrétně výběru písní z kancionálu Česká mariánská muzika od Adama Michnis Otradovic. Soubor 660 písní, který vyšel tiskem v roce 1647 v pražském Klementínu, psal Michna ke cti svaté trojice, nejsvětější rodičky a všech svatých. Sbírku věnoval pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Harachu. Písně jsou rozděleny do tří dílů. Písně o Ježíši Kristu, písně o Paně Marii a písně o umírajících a zemřelých. My si nyní poslechneme písně o slavnostech Rodičky Boží z druhého dílu české mariánské muziky. Zpívají Hana Blažíková, soprán, a Vojtěch Semerád, tenor. Hraje Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou.

Hana Blažíková, Vojtěch Semerád a soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou přednesli písně o slavnostech Rodičky Boží z druhého dílu sbírky Česká mariánská muzika od Adama Václava Michny z Otradovic.

Belgický flétnista, dirigent a pedagog Bartold Kaiken je uznávaným interpretem historicky poučené hudby. Právě jeho nahrávku vybíráme pro následujících 20 minut našeho výběru s názvem od Claudia k Ludwigovi. Se souborem Le Petit Band pořídil Kaiken v roce 1982 snímek sedmidílné orchestrální svity číslo 2 H-moll BWV 1067 Johanna Sebastiana Bacha. Svita se slavnou badinérií je psána pro solovou flétnu, smyčce a basso continuo. Uměleckým vedoucím souboru Le Petit Band je bratr Bartolda Kaikna, houslista a dirigent Sigiswald Kaiken.

Bartold Kajkn se souborem Le Petit Band dohráli orchestrální svitu číslo 2 H-moll pro flétnu, smyčce a basso continuo od Johanna Sebastiana Bacha. Laut für Kinder unsere Freude. Hlasitě zvěstujme naši radost. Je název takzvané malé zednářské kantáty Wolfganga Amadea Mozarta pro dva tenory, bas, mužský sbor a orchestr. Jde o poslední Mozartovo dokončené dílo, které v roce 1791 komponoval u příležitosti vysvěcení nového chrámu zednářské lóže ve Vídni.

To byla malá zednářská kantáta Laut für Kinder unsere Freude. Hlasitě zvěstujme naši radost. Od Wolfganga Amadea Mozarta. Přednesli ji solisté sbor a orchestr Kölner Akademie pod vedením Michaela Alexandra Vilence.

Milí posluchači, na pomyslné rozhlasové pódium vstoupí nyní čeští interpreti, se kterými se vydáme do renesanční Itálie. Soubor Symposium Musicum s uměleckým vedoucím Miloslavem Klementem nás zavede do italských Benátek na přelom 16. a 17. století. Mimo jiných zde ve slavné bazilice svatého Marka působili také Andrea Gabrieli a jeho synovec Giovanni Gabrieli. Oba byli představitelé stylu benátské školy v době přechodu od renesance k baroku. Věnovali se hlavně duchovní instrumentální i vokální hudbě, v které uplatňovali tehdy novou techniku vícezborovosti. Soubor Symposium Musicum nahrál na dobové nástroje v roce 1984 instrumentální ricercari a canzony obou italských mistrů. Tuto nahrávku si právě nyní poslechneme. Nejprve to bude 9 skladeb Andrei Gabrieliho a poté 3 kompozice od Giovanni Gabrieliho.

0: Na stanici D-dur dozněly instrumentální ricercari a canzony od Andreji a Giovanni Gabrieliho. Soubor Symposium Musicum řídil Miloslav Klement.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, z počátku 17. století se v následujícím programu přesuneme na jeho konec, a tedy k hudbě vrcholného barokního stylu. Vydáme se do Salzburku za tvorbou skladatele a houslisty Heinze Heinricha Ignáce von Biebera. K poslechu je připraveno jeho Requiem F-moll pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo, které vzniklo v roce 1692. Bieberova mše za zemřelé má 6 částí: Introitus, Kyrie, Dies Irae, Offertorium, Sanctus a Agnus Dei. Na nahrávce z roku 2020 zpívá Vox Luminis, hraje Freiburger Barock Consort. Uměleckým vedoucím je Lionel Meunier.